0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plno. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
2: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
3: Je, tak děkuju moc.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

stoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt.

protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Jsme Český Blaník.
5: A najdete nás i na síti všech sítí.
4: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
5: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

Beck, Petey Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky od

0: vysíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
1: Kontejnery Sígl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Sígl, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz
0: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: To je i Marta.

0: krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš naspaměť.
1: A že kapela Krištof má pravdu, život je krásný. Ptám se Martina Císaře, dobré ráno.
2: Život je krásný a když tu máš takovou čtyřnohou parťačku anebo skvělou sympatiačku takhle ve studiu, tak to je hnedka veselější.
1: A nebo sympatiáka. Možná, že posluchači se diví, co vlastně tady děláme oba dva, protože tvoje klasika je 6 až 9, moje klasika to úplně není, ale kde ty se nacházíš, když nejseš tady?
2: Já jsem vedle, ty dveře vedle, Rádio Blaník, ano, dobré takže... ráno, Rádio Blaník, a ty jsi na Českém rádiu.
1: Na Českém Blaníku a vlastně zastupuju tě a tak si myslím, že ty jsi ta správná osoba, která může prozradit, co nás tady mezi 6 a 7 čeká.
2: Bude toho spousty, podíváme se na počasí, také samozřejmě ten psí kalendář a taky písničky. Podívej, krásné připravené máš, Václavaneckáře.
1: Tak, Mademoiselle Giselle.
2: Ta je o tobě vlastně, dále jsou to mantra, že?
1: Hledá se žena.
3: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
2: Ale Veroniko, já ti řeknu, tuhle miluju, Knoflíky lásky.
1: Je to.
2: Iveta Bartošová, Petr Sepeš.
1: Přesně tak, a to zdaleka není všechno. Určitě poslouchejte Český Baník, protože písniček pro vás máme spoustu. No a ještě předtím, než tu budou zprávy, taky počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Tak meteorologové včera nakonec řekli, že jim předpověď úplně nevyšla, takže bouřek jsme se nedočkali takových, jaké měly být. Ale jakého počasí se dočkáme dnes? Prozradím, že by mělo být mezi 23 až 28 stupni Celsia. Očekávejte, že na jihu Moravy, jak už je klasika, bude zase o 2 stupinky tepleji. Na horách potom kolem 17 stupňů. Většinou by mělo být oblačno až zataženo, jen místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Ojedinělé prý dnes mohou být silné. Jak už jsem říkala, za chviličku tu budou zprávy s Hankou a po nich další české písničky, které máte rádi.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
1: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Sněmovna zmrazila ceny dálničních známek, ruší tak automatickou valorizaci, kterou zavedla minulá vláda. Ta plán současného kabinetu kritizuje. Zatímco koalice tvrdí, že zastropováním ceny uleví domácnostem, opozice poukazuje na chybějící peníze v rozpočtu, třeba i na údržbu a výstavbu silnic a dálnic. Poslanec za motoristy Filip Turek se po pondělní nehodě v centru Prahy vzdává pozice vládního zmocněnce. Místo dává k dispozici do doby vyřešení autonehody a v případě, že bude policií označen za viníka, na post rezignuje.
10: Funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
1: Policie v současné době vyhodnocuje dostupné kamerové záznamy a vyslýchá další účastníky nehody. Nejvyšší stavbě v Česku, dvojici legendárních vysílačů v Liblicích u Českého Brodu, hrozí odstřel. České radiokomunikace zvažují demolici technické památky. Místní o tom ale nechtějí ani slyšet a sepisují petici. Pomoc by mohl nový vlastník nebo stát, který by zafinancoval údržbu a rekonstrukci. Španělští fotbalisté si poradili s Francií. V semifinále na mistrovství světa vyhráli 2-0 a po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. V neděli se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Francouzi si v sobotu zahrají o bronz. Tolik zprávy a vám ještě jednou pěkné ráno.
4: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
1: 6 hodin a 7 minut, k tomu s vámi je Veronika Rážová a za chviličku už tu bude Václav Neckář z Mademoiselle Giselle, ještě předtím Aleš Brichta, Barák na odstřel. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové ráno, ať se vám hezky vstává.

Posloucháte Český Blaník, ve čtvrt na sedm je s vámi Veronika Rážová. No a pojďme se teď podívat do kalendáře. Dnešek je 196. dnem roku 2026, což znamená, že je to taková pěkná přesmyčka, protože do konce roku zbývá 169 dní. Zároveň připomínám, že svátek slaví všichni nositelé jména Jindřich. Takže pokud náhodou třeba znáte nějakého Jindru, Jindřicha, Jindříška, nezapomeňte mu popřát k svátku a třeba to s ním i pěkně oslavit. Zároveň dnešek, 15. červenec, je světovým dnem gumítků. Pokud tedy máte tuhle sladkou pochutinu rádi, kupte si balíček gumítků a bez výčitek si na nich pochutnejte. Za chviličku už další české písničky, které máte rádi. Můžu vám nabídnout třeba Mandraže, taky to bude Petra Černocká, ale ještě předtím můj oblíbenec, který by včera oslavil 87. narozeniny, Karel Gott, Pábitelé.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník. Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Tereza Mašková, dívej se na mě na Českém Blaníku. Za chvilku už bude 6:30. Pojďme se podívat teď do psího kalendáře. Pokud se koukám do toho lidského, jak už jsem před chviličkou říkala, svátek má Jindra, tedy Jindřich. Pokud se ale kouknu do psího, pak se dozvím, že svátek slaví všichni pejsci, kteří se jmenují Filippo. Takže pokud máte Filipka, tedy pejska, který se jmenuje Filippo, což předpokládá pochází z italštiny, tak mu udělejte dnes něčím radost. No a pokud si chcete udělat radost i vy, mrkněte se na naše sociální sítě, protože tam najdete speciální pořad mého kolegy Martina Císaře, který se právě psímu tématu velice podrobně věnuje a má pro vás taky spoustu zajímavostí. Mrkněte na to, najdete nás tam jako Český Blaník. Do té doby si dáme další české písničky, které máte rádi. Třeba Knoflíky lásky od Ivety Bartošové a Petra Sebešiho.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
6: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
7: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
8: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
9: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Já si vezmu na pomoc odborníka, meteorologa Filipa Smolu. Dobré ráno, Filipe, jak pak to vypadá?
1: Dobré ráno, aktuálně u nás máme velkou oblačnost, hlavně ve východní polovině území, tady je oblačno i zataženo, v té západní půlce jsou i místa s polojasnou oblohou a ojediněle se také vyskytují mlhy a ojediněle se také vyskytují bouřky. Co se týče teplot, ty jsou teď po ránu nejčastěji mezi 13 a 18 stupni, na západě jsou i teploty malinko nižší, třeba 11 anebo 12 stupňů, naopak na jihu Moravy měříme ještě 18-19 stupňů.
0: Děkujeme moc. A jaký bude zbytek dne?
1: Dnes nás čeká v severovýchodní polovině území ještě dopoledne oblačno až zataženo. Musíme místy počítat s občasným deštěm nebo přehánkami, případně taky bouřkami, které můžou být ojediněle i silné. Na ostatním území ale už bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne, pak přechodně i místy počítáme s přehánkami nebo bouřkami, které můžou být ojediněle i intenzivní. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 23 a 28 stupni na severu území bude jen kolem 21, naopak na jihu Moravy se teploty dostanou až ke 30 stupňům, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17 stupňů, na Šumavě bude až 20.
0: Tak děkujeme moc, zase za hodinu se spojíme a uvidíme, jestli se něco změní. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Pokáč a nebo Helena Vondráčková a taky taková malá předpověď počasí. A je tady léto na Českém Blaníku. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Rádio Český Blaník.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výhled.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na základě

spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tváří.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Veselá a vtipná, tak taková je písnička od Pokáče Mám doma kočku. No a teď se podíváme na místo našeho posledního letního koncertu, tedy do Pelhřimova. Tamní muzeum rekordů a kuriozit má od dneška nový exponát, a tedy první plně pohyblivou loutku Hurvínka. Vyrobená je drátenickou technikou a kdo ji vyrobil? Pan Petr Bém.
2: Za prvé mě ta loutka napadla z toho důvodu, protože Hurvínek slaví 100 let, takže na počest toho Hurvínka, takže jsem si udělal, nebo chtěl jsem udělat tu loutku. Chtěl jsem první udělat jakoby jenom figurku Hurvínka. Jenomže jsem říkal, je to takový, bylo by to v rámci možností jednoduchý, takže jsem si to chtěl jako stížit jako dráteník, takže jsem si říkal, hele, zkusím udělat plně funkční loutku, aby se to hýbalo všechno. Takže jsem na to konto začal prostě vymýšlet kostru. Já jsem první udělal jenom jakoby hlavu, rám, tělíčko. No a pak jsem začal k tomu přidělávat ruce.
1: Tak se na Hurvínka a nejenom na něj zajeďte do Pelhřimova podívat. Ještě doplním, že 37-centimetrového Hurvínka tvoří víc než 500 metrů drátu. Za chviličku už zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Dáme si Turbo anebo Činasky.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: To není možný, že to ještě nemáte.
11: Tak my taky čekáme, že jo?
12: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
13: Tak to musí stát na účtárně.
10: To už je po splatnosti.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
16: Rádio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla kapela Miraj Volám a já už tu pro vás chystám další program na příští hodinu, která u nás na Českém Blaníku opět bude pestrá, opět nebudou chybět české písničky, které máte rádi a mimo jiné tu pro vás budu mít i písničku dne. Takže doporučuji, abyste zůstávali naladěni, aby se vám s námi dobře vstávalo. No a taky doufám, že budete i dál poslouchat to, co jsme si pro vás přichystali, co se informací týče. Za chviličku zprávy, ještě předtím počasí, ale ještě předtím mrkněme na to, jaké písničky vás tu čekají. Tak třeba jedna od Tomáše Kluse.
1: A pak koně Klus promění v cvál.
0: Už teď můžu prozradit, že právě ta je písničkou dne, takže se o ní lecos dozvíme. Dáme si i Marka Ztraceného.

0: A těšit se můžete i na takovou pěknou klasiku. Můj čas od Hanky Zagorové, Standy Hluška a Petra Kotvalda. A jak už jsem říkala, zdaleka to není všechno. Bude toho ještě velká spousta mezi 7 a 8 na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jakže dnes bude, očekávejte, že by mělo být oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i silnými bouřkami. Teploty se budou pohybovat většinou mezi 23 až 28 stupněm, na jihu Moravy až 30 stupňů, na horách kolem 17. Už za chviličku tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Záchranáři mají o prázdninách víc práce. Častěji zasahují u kolapsů z horka nebo řeší úrazy při sportu a turistice. Horská služba se navíc stále víc setkává se zbytečným riskováním, třeba při focení. Počet výjezdů zdravotníků se přes letní prázdniny pravidelně strojnásobí. Kraje investují do péče o seniory. Například Středočeský kraj plánuje v Rožďalovicích nový domov v zámku a klášteře. A kolik to bude stát, řekne radní Martin Hrabánek.
8: Cílem projektu je vytvoření převážně jednolůžkových pokojů se samostatným sociálním zázemím. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera. Investice do moderního komplexu se odhaduje na 653 milionů korun.
0: Středočeský kraj teď hledá vhodný dotační program pro spolufinancování projektu. Policie řeší pády velkých částí vozovky do řeky při opravě mostu v Karlových Varech. O víkendu se kusy betonu zřítily do Ohře ve chvíli, kdy kolem proplouvali vodáci. Ti na nebezpečnou situaci upozornili policii. Ta na místě zatím dohlíží a zvažuje také pokutu pro zhotovitele stavby. Jihlava chce do centra dostat víc zeleně. Na pěší zóně instaluje obří betonové květináče, které ale u místních narazily. Nejen, že se jim nelíbí, ale navíc prý překáží jak chodcům, tak řidičům při zásobování. Projekt počítá celkem s 75 květináči a město za ně zaplatí skoro 4 miliony korun. Tím zprávy končí. Hezké ráno.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Přeju vám krásné ráno, od mikrofonu vás zdraví Veronika Rážová. 7:05, to je aktuální čas a teď spolu s Michalem Tučným budeme koukat, jak celá země vstává. Přeju vám krásný den s Českým Blaníkem.

0: Český blaník.
1: To je blaníček.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: To je Bohuš Josef, Láska, jenom láska na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Slíbila jsem vám písničku dne a tak si budeme povídat s Tomášem Klusem. Dá se říct, že je poměrně čerstvým čtyřicátníkem, který má pořád co na práci. Tak například na letní scéně divadla Kampa teď hraje v novém představení Klan Baťa ke 150. výročí narození Tomáše Bati. Kromě toho má ale i spoustu vlastních koncertů, vystupuje na festivalech. Zkrátka, nenudí se a to má doma početnou rodinu. Pojďme se ale vrátit k jeho písničce, která za chviličku zazní. Jmenuje se A pak. A nás zajímalo, kde se vlastně vzala.
3: Jak pak s A pak? Píseň A pak vznikla původně jako píseň k filmu, nebo k seriálu teda, a nebyla přijata, ale mně se tak strašně líbila, protože se jako brutálně vlastně trefila do mého životního období, které jsem prožíval, a jak se snažím o tu autenticitu nekonečnou, tak jsem si prosadil to, aby ta píseň byla nakonec opravdu zařazená i na desku. A vznikla na terase našeho nuselského bytu poslední rok, co jsme tam bydleli, a mám ji strašně spjatou s výhledem, ačkoliv se tam zpívá o koních a o přírodě, tak já ji mám spjatou s výhledem z nuselské terasy do vnitrobloku, kam jsem vždycky chodíval si tak posedět a popisovat stránky. No, tak takhle vznikla, prostě tak spontánně a nostalgicky.
0: Tak zní to ohromně jednoduše a písnička se skutečně povedla. Nakonec o tom se můžete přesvědčit právě teď.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Šípková Růženka Jiřího Schillingera. Dneska máme 15. července. Já doufám, že si středu užíváte s námi s Českým Blaníkem a budete si užívat i dál. Pojďme se podívat na 15. červenec v minulosti. Co se vlastně stalo významného? Tak například roku 1863 byl v Praze na Újezdě otevřen první fotografický portrétní ateliér. Také v roce 1916, tento den, tedy 15. července, byla založena americká firma, která vyrábí dodnes letadla Boeing. No a ještě si pojďme připomenout, že dnes slaví svátek všichni Jindřichové, takže pokud nějakého Jindru znáte, můžete mu třeba u nás na Českém Blaníku nechat zahrát písničku na přání. O tom zase později. Za chviličku už Nedvěd, Honza Nedvěd a nebo Marek Ztracený.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Český Blaník.
8: Český Blaník.
9: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech a vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Honza Nedvěd a Vrány. A teď už se budeme bavit o počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A říkám bavit, protože povídat si budeme s meteorologem Filipem Smolou. Tak dobrý den, Filipe, jaký nás dnes čeká den?
2: Dnes nás čeká severovýchodní polovině území, ještě dopoledne oblačno až zataženo. Musíme místy počítat s občasným deštěm nebo přehánkami, případně taky pouřkami, které můžou být ojediněle i silné. Na ostatním území ale už bude oblačno až polojasno.

0: Tak to je, Paľo Habera, Kým pri mne spíš, na českém Blaníku i slovenské písničky si tu rádi hrajeme. No a pokud máte třeba jinou představu o tom, čím byste se takhle po ránu rádi probrali nebo jakou byste rádi slyšeli, tak já tu pro vás mám velmi lákavou nabídku. Napište si o písničku na přání. Pište na 720836307. Napište teď hned, protože kdo dřív přijde, ten bude mít dřív písničku. Napište mi, komu ji budeme hrát, proč ji budeme hrát, a nebo klidně, jestli chcete jen sami pro sebe, taky nám to napište. To všechno na číslo 720836307. Připomínám, že písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinu, takže máte vlastně ještě čas rozmyslet si to, ale jak jsem říkala, kdo dřív napíše, ten bude mít písničku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
2: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
3: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
4: A já vám jako dlužím?
5: Hele, zejte ti to tam pošlu.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: Titulní píseň k cirkusu Humberto, tak to byla Krev toulavá od Karla Gotta. 8. hodina je tady a po ní bude tu třeba Karel Kryl.
1: Král do boje tah,
0: do veliké taky oceán a naděje. A nebo Jelen Jiří Pavlica a Hradišťan, miluju tě.
2: Víš, mi čím dál tím víc, a tak na křídlech holubic.
0: A už brzy taky písnička na vaše přání, o kterou si píšete na 720 83 63 07.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to vypadá docela nadějně, teploty se budou držet mezi 23 až 28 stupněm, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Čekejte, že na horách bude ale chladněji, jen kolem 17 stupňů. Většinou by mělo být oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se ale mohou vyskytnout i silnější bouřky. Odpoledne by bouřek a přeháněk mělo být víc a měly by být i intenzivnějšího charakteru. Za chviličku už tu budou zprávy a pak další české písničky, které má. Máte rádi.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Českým Blaníkem.
1: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení na D1 před Brnem. Provoz vázne u Holubic ve směru od Vyškova mezi 212. a 205. kilometrem. Na jihu Moravy a na D1 zůstaneme. Komplikace očekávejte i na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně budete poskakovat mezi 180. kilometrem a sjezdem na Břeclav. A ucpává se taky Pražský okruh, doprava brzdí ve směru Narození od Vesce. Popojíždět budete až k exitu Ořech, navíc tu může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zprávy na Českém Blaníku.
1: Hezké ráno u zpráv přeje Hanka Koterová. Kabinet premiéra Andreje Babiše projedná oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Hlava státu ji podala kvůli sporům o účasti na summitu NATO v turecké Ankaře, který se konal minulý týden. Pracovní verze dokumentu má 81 stran a schvalovat ho vláda bude v pondělí. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků temelínské jaderné elektrárny. Vyrábět elektřinu můžou minimálně do roku 2082, tedy o 20 let déle, než se původně plánovalo. Podle vedení ČEZu a ministra průmyslu Karla Havlíčka to zajistí dostatek elektřiny a také stabilní ceny. Situace na řece Dyji se zhoršuje. Ryby hynou i přesto, že hasiči na několika místech vodu provzdušňovali. Postižená je především oblast Poštorné. Víc k nešťastným událostem dodá mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
2: V průběhu noci a k ránu dochází k poklesu kyslíku ve vodě, což způsobuje úhyny ryb v počtu několika desítek kusů. Množství sinic v celém toku zůstává enormní a vzhledem k předpovědi vysokých teplot a bouřek může dojít k prudkým změnám tlaku a teploty, což může způsobit úhyny další hryb.
1: Rybáři odhadují, že kvůli vedru a sinicím se stav na řece bude dál komplikovat. Nad vyhořelým skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy dohlíží majitel. Hasiči na místě skončili, škodu předběžně vyčíslili na 80 milionů korun. Proč sklad v pondělí začal hořet, zjišťují vyšetřovatelé. Událost prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti a nevylučují ani možný úmysl. To je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Mějte hezký den.
0: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Krásné ráno, 8 hodin a 5 minut k tomu. S vámi je Veronika Rážová a teď už i Petra Janů, moje malá premiéra.

0: víte, Michal Šindelář včera oslavil 44. narozeniny a dneska nám tady zpívá svůj hit Hořely padaly hvězdy. 8 hodin a 17 minut a my jdeme na písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: O tu si píšete na 720 8363 07. Vzhledem k tomu, že využíváme WhatsAppové aplikace, tak máte možnost i nahrávat své vzkazy. Nicméně tentokrát tu máme psanou SMSku. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače Českého Blaníku a všem poslat Dalibora Jandu. Co se má stát, to se stane. Když ji hrajete, většinou je pro švihnu. Díky a přeji hezký den, píše Marek. Tak Marku, já doufám, že tentokrát ji neprošvihnete. Tady ji máte.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: Tak to jsou kamelie a jejich Safe. Tak jsem se dívala, co nového u tohoto krásného dua, tedy u těchto dvou dam, které brázdí českou hudební scénu už pěkně dlouho. No a zjistila jsem, že kromě toho, že se můžete třeba těšit na jejich vystoupení, můžete si zajistit recitál Lásky dvou plavovlásek. Tak se jmenuje jejich samostatný koncertní program, který je věnovaný největším hitům i dalším známým skladbám z bohaté hudební historie tohoto úžasného dua. Tak vidíte to, duo Kamelie, stále jsou dámy velice aktivní a svědčí jim to. Před námi už jsou další české písničky, za chvilku počasí a ještě do té doby Eláně anebo Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Českém Blaníku.
1: To byly Eláni na Českém Blaníku a teď už je na řadě počasí s Filipem Smolou. Dobrý den, jaký nás dnes čeká den?
2: Dnes nás čeká v severovýchodní polovině území, ještě dopoledne oblačno až zataženo. Musíme místy počítat s občasným deštěm nebo přáňkami, případně taky bouřkami, které můžou být ojediněle i silné. Na ostatním území ale už bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne, pak přechodně i místy počítáme s přáňkami nebo bouřkami, které můžou být ojediněle i intenzivní. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 23 a 28 stupni, na severu území bude jen kolem 21, naopak na jihu Moravy se teploty dostanou až ke 30 stupňům, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17 stupňů, na Šumavě bude až 20.
1: Tak děkujeme mockrát, už víme, jak bude, jak se obléct a že si vzít deštník sebou je docela dobrým nápadem. Teď už za chvilku Marta Athena Eleftheriádu nebo Superstar.

0: Ten na Elefsariadu úžasné dvě dámy řeckého původu, které ovšem skvěle česky zpívají a my je máme rádi, není divu. Teď ale malinko odbočíme od českých písniček a zamíříme do Brna. Tam momentálně vzniká nový film s Bolkem Polívkou. Je to komedie a jmenuje se Svět podle Adama. A Bolek Polívka v ní stvární folklorního hudebníka na konci své kariéry.
1: Skládá si své písně a vymyslel hudební komedii. No a pak ho klepne Pepka a pak agonizuje a v té agonii se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představoval, jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Takže to je takový svět imaginace a svět vlastně magického předtím realismu.
0: Tak my se moc těšíme a nutno říct, že tam, kde se objeví Bolek Polívka, tam se všichni dobře baví. Tak věřím, že tentokrát to nebude výjimka a taky se budeme bavit. No a před námi už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Lucka Bílá s Kamilem Střihavkou anebo Michal David.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
7: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
8: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
7: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
6: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
7: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
6: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
7: www.zamek-konopiště.cz.
9: Kontejnery Sigl, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
15: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
16: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Tak už můžu?
18: Točíme.
17: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
18: No co asi děláte, ne?
17: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
18: A dál?
17: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
18: A kde vás najdou?
17: Jako adresu?
18: Webovky.
17: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
18: Máme.
17: Hele, radši to vem znova.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník.

0: Devátá hodina je tady, posloucháte Český Blaník, tohle jsou Olympik. No a co tu bude mezi 9. a 10? Třeba Hanička Zagorová.
1: Proč nejsi větší, vždyť dávno víš, já nejsem bílou a mákou.
0: Taky tu bude Divokej byl a Znamení. A nebo Miraj, když nemůžeš, tak přidej.
2: Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě v plný klid, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje.
0: Tak to je jen malá ochutnávka písniček, které vás tu čekají mezi 9. a 10. hodinou, a přijde i Pepíno Vaněk, přinese nám další rekord.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jakže dnes bude? Bude to proměnlivé. Očekávejte, že teploty se budou pohybovat většinou do 28 stupňů Celsia. Jak už ale bývá zvykem, na jižní Moravě budou mít o 2 stupínky tepleji. Na horách kolem 17 stupňů. Většinou by mělo být oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které během odpoledne budou intenzivnějšího rázu. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezký den přeje David Račák. Sněmovna dnes asi schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy z veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Situace na řece Dyji se zhoršuje, ryby hynou i přesto, že hasiči na několika místech vodu provzdušňovali. Postižená je především oblast Poštorné. Více k nešťastným událostem dodá mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
12: V průběhu noci a k ránu dochází k poklesu kyslíku ve vodě, což způsobuje úhyny ryb v počtu několika desítek kusů. Množství sinic v celém toku zůstává enormní a vzhledem k předpovědi vysokých teplot a spouřek může dojít k prudkým změnám tlaku a teploty, což může způsobit úhyny další ryb.
11: Rybáři odhadují, že stav se bude dál komplikovat. Růst čínského hrubého domácího produktu v druhém čtvrtletí výrazně zpomalil. Podle oficiální statistiky se čínský HDP meziročně zvýšil v druhém kvartálu o 4,3%. V prvním čtvrtletí meziroční růst HDP činil 5%. No a španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: A další hodinu otevíráme spolu s kapelou Slza. Tady je Katarze.

0: Expreso Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, slibovala jsem vám Pepína Vaňka a Pepíno Vaňk je tu. Přichází z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a stejně jako každý všední den, i dnes nám přinese jeden kousek, jedno číslo. Tentokrát půjde o číslo běžecké.
2: Běh a běhání jsou v České republice velmi populární. Dokázal to i spolek Rozběháme Česko, na jehož výzvu se během 24 hodin zapojilo do akce 10 294 běžců z České republiky a Slovenska, kteří dokázali uběhnout vzdálenost dohromady tedy 65 379 kilometrů. Nejdelší uběhnutá vzdálenost jednotlivcem byla 60 km a 970 metrů a my všem těmhle lidem gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů.
1: Já jakožto neběžec gratuluju ještě o fousek víc. Děkujeme moc, Pepíno, za tenhle pěkný rekord a těšíme se na příští.
0: Co Čech, to rekordman na Českém blaníku.
1: A teď už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Maruška Rotrová, taky Václav Neckář, ale ještě předtím Divokej byl a Znamení na Českém blaníku.

0: Tak to je Maruška Rotrová. Zřejmě letos nejsou nikde kytky, ale letos je Maruška Rotrová a hned na mnoha místech, a to dokonce i během prázdnin. Pokud byste si chtěli udělat výlet na Slovensko, tak v Trnavě ji můžete vidět a slyšet v Mestském amfiteátri, a to 30. července. No ale pokud si chcete počkat na nějaký ten koncert v České republice, tak 22. srpna vystoupí v rámci vinařských slavností ve Znojmě. Termínů svých koncertů má mnohem víc, takže pokud jste třeba zvědaví na to, jak to bude vypadat na podzim, ten její diář, mrkněte na její web marierotrová.cz. Za chviličku u nás Miraj, Vladimír Mišík anebo Karel Černoch s Filipem Brabcem.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Český blaník.
14: Český blaník.
15: Český blaník.

0: Na českém blaníku i slovenština v podání Mekyho Žbirky, Můr našich lások. 9 hodin a 44 minut. Tak jak pak se vám dnes vstávalo? Byli jste svěží hned po té, co jste se probudili? Nebo máte třeba i ráno pocit, že byste ještě potřebovali více odpočinku pro svůj mozek? Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak pro svůj mozek něco udělat, tak potom zkuste pozorovat ptáky. Vědci totiž zjistili, že při sledování opeřenců se aktivují oblasti mozku, které jsou zodpovědné za pozornost, vnímání i zpracování zrakových podnětů. Mozek přitom musí rozpoznávat tvary, barvy, pohyb, ale i zvuky a zároveň přitom všem udržet soustředění. A právě tahle kombinace funguje jako jemný trénink kognitivních schopností, aniž bychom měli pocit, že se učíme nebo pracujeme. Odborníci navíc připomínají, že pobyt v přírodě pomáhá snižovat psychickou zátěž a podporuje celkovou duševní pohodu. Takže příště zkuste na chviličku odložit mobil, počítač a místo displeje sledovat, co létá kolem vás. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Petr Kolář anebo Ilona Čáková.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé

0: Druhy za 34,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
5: Kung Pao. Švej žužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
6: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.
9: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
10: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
11: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
12: Český blaník.
13: To je blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou

0: Tak to je Marek Ztracený a jeho vlastní svět na Českém Blaníku. 10. hodina právě odbyla a po ní si dáme Michala Tučného.
1: Slunce má, na cestu myslí.
0: Taky kapelu Krištof, ty a já. A těšit se můžete i na Helenu Vondráčkovou a její Dlouhou noc. A věnovat se také budeme číslům Česka. Víc prozradím už za chviličku, do té doby ještě zprávy anebo počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na většině území dnes naměříme do 28 stupňů, ovšem na jižní Moravě budete mít o 2 stupínky tepleji, na horách kolem 17. Většinou bude polojasno až zataženo a odpoledne by se měly dostavit bouřky, místy i vydatnějšího rázu. Tak buďte připraveni. Za chvilku zprávy a pak už další české písničky na Českém Blaníku.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký den přeje David Račák. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turka vyzvala k rezignaci i opozice. V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí i kapela Mirai nebo americké hudební duo 21 Pilots. Poslanecká sněmovna schválila novelu stavebního zákona. To znamená, že povolovací procesy v Česku by měly výrazně zrychlit a zjednodušit. Proč ke změně došlo, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
10: Návrh přímo reaguje na dlouhodobě neuspokojivý stav, kdy jsou české povolovací procesy pomalé a nepředvídatelné, což v praxi vede k dražšímu bydlení, spožděné výstavbě veřejné infrastruktury a rostoucí frustraci občanů i obcí. Nová legislativa přináší model jeden úřad, jedno řízení.
9: Neboli méně frustrace, papírování a obíhání úřadů. No a kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Je to výsledek dohody podepsané v úterý mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. Jeden z cílů dohody bylo právě odstranění pozemní hranice. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 4 minuty posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a se mnou už tady Karel Gott. Pokaždé, tak si ho hezky užijte.

0: Tak to je Lenka Filipová. Snad vím, co se má. 10 hodin a 15 minut, tedy čtvrt na 11, chcete-li. No a my se teď podíváme na náš web radioblaník.cz, kde si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. Náš kolega Dan Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury STEM Mark. A tentokrát to je povídání chutné a voňavé, tedy o kávě. A taky o tom, jestli máme radši kávu hořkou, anebo spíš tu kyselou.
1: Češi, když už to je postavíš před to dilema, jestli má být káva hořká, nebo spíše kyselejší, tak se jednoznačně staví za tu hořkou chuť. Ale ta nejvyšší skupina nám říká, že by to vlastně mohlo být nějakým způsobem vyváženo. Čistě preferentů té kyselejší kávy, těch kyselejších tónů, jsou jednotky procent, ale myslím si, že zase se to tím, jak ta generace se obměňuje a spíš ty nejmladší ročníky mají rádi tu kyselejší kávu, tak se tohleto procento bude postupem času zvyšovat. Kdo ví, jak intenzivně, ale myslím si, že třeba jestli jsme aktuálně na nějakých 5% těch, kteří preferují tu kyselou kávu, tak můžeme být za pár let třeba na 10.
0: Taky jste z toho dostali chuť na kávu? Tak si ji dejte a k tomu se podívejte na radioblaník.cz nebo YouTubeový kanál, kde si podcast poslechnete celý.
2: Blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: Údolí včel Anika na Českém Blaníku, 10 hodin 27 minut. Tak jsem se koukala, že třeba 18. července můžete Anuka vidět a slyšet na samostatném koncertě na zámku Chyše. V Dobrovízi vystoupí 25. a 31. v Čelákovicích. A pak tu má ještě spoustu srpnových termínů, tak se máte na co těšit. U nás se můžete těšit už za chvíli na Jaromíra Nohavicu, Helenu Vondráčkovou a nebo Jirku Korna.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Ty jo. My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
9: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
8: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
9: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
8: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
10: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
12: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
13: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznámit.

0: Nejenom Polly Beck, jak zpívají Hanka Zagorová, Standa Hloušek a Petr Kotwald, ale i třeba takovou písničku na přání by si dnes určitě zasloužili všichni Jindřichové. Právě dnes totiž tohle jméno slaví svátek. A já jenom podotknu, že nositelů tohoto jména je v České republice víc jak 26 tisíc. Takže myslím si, že pokud se zamyslíte, zjistíte, že určitě nějakého Jindru znáte a třeba právě jemu můžete nechat zahrát písničku na přání. Je to snadné, napište nám zprávu přes WhatsApp na 720 83 6307. Volit můžete buď mezi textovou zprávou, anebo mezi hlasovou zprávou, takže ať už vyberete to či ono, moc se těším na to, jakou písničku si budeme hrát, jaká bude vaše volba, no a nezapomeňte hlavně napsat, komu to bude, jestli skutečně tomu Jindřichovi nebo někomu úplně jinému. Za chviličku už další české písničky od nás. Opět a Radeček anebo Michal David.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
8: Kontejnery Sigl, dobrý den.
9: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
16: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
17: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
18: Český blaník.
19: To je Blaníček.

0: Pepa Wagner, Nezapírám na Českém Blaníku. Za pár vteřin už tu bude 11. hodina a pokud patříte mezi ty zvědavější, tak já vám řeknu, co vás tu čeká po 11. Třeba Valdemar Matuška a Slavíci z Madridu.
1: Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít.
0: Taky si dáme Ivetu Bartošovou. A bude tu i Maruška Rotrová. Lásko.
2: Lásko, nevím, že lásko.
0: Za chvíli taky nejnovější zprávy. Ještě předtím, ale pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme na většině území do 28 stupňů Celsia, ovšem na jihu Moravy bude opět tepleji o 2 stupínky, tedy až 30 stupňů. Na horách kolem 17 čekejte většinou zataženou oblohu, ze které by během odpoledne mělo napříč celou Českou republikou pršet. Místy se mohou objevit i silnější bouřky. Za chvilku zprávy a pak další české písničky tady u nás na Českém Blaníku.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký den přeje David Račák. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou v úterý vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Olomoucký kraj vyzdvihuje své fenomény, má nové webové stránky, kde návštěvníci najdou 8 tematických okruhů, od kultury, sportu a cestovního ruchu až po životní prostředí a další. Co přesně tam lidé najdou, řekne mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
10: Prostřednictvím medailonků se lidé mohou seznámit s těmi, kteří svým talentem, prací a odhodláním významně přispívají k rozvoji regionu i s místy, která rozhodně stojí za objevování. Webové stránky jsou dostupné přímo z titulní strany webu Olomouckého kraje www.okraj.cz.
9: Projekt si klade za cíl posílit vztah místních, ale i turistů k tomuto regionu. Bahrajn a Kuvajt dnes v noci hlásili útoky. Bahrajn vyhlásil v noci na dnešek protivzdušný poplach a Kuvajt prohlásil, že jeho protivzdušná obrana zasahovala proti íránským dronům. Na obě země v uplynulých týdnech útočil Írán. No a obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty a 630 sekund a udělal další krok k třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 11 hodin a 3 minuty, krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Za chviličku tu bude jedna podle vašeho gusta, tedy písnička na přání. Do té doby třeba Valdemar Matuška, Tina a Martin Hofman nebo Petr Novák. Přátelství na Entou, na Českém Blaníku.

vzlétá, do mle tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději, ale mých cigaret.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pás, to nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: Český Baník vám přináší písničku na přání.
1: Dobré dopoledne, je to tak, hned několikrát denně písnička na přání dělá radost někomu z vás. A já tu mám vzkaz od Ivy, která psala, že by byla ráda za písničku Zatímco ty spíš. Prý neví, kdo ji zpívá, tak já vám to prozradím. Je to Mirek Černý a prý to bude Jen tak ke kávě. Tak já si myslím, že se to docela hodí, protože před chvílí jsem mluvila o tom, že na webu radioblanik.cz si o kávě můžete poslechnout dokonce celý podcast. Tak pusťte si podcast, poslouchejte ale i Český Baník, na to nezapomeňte, dejte si kávu a užijte si Mirka Černého.
0: Písnička na přání.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno bohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Písnička Meteor lásky od Věry Špinarové. Nahrávka vyšla už v roce 1981. O rok později pak vydala i na stejnojmenném albu. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Jedna od Ivety Bartošové, budou tu i Mňága až Ďorb anebo Vaby Daněk.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Ale radši to vem znova.
10: Písničky, které dobře znáte.
11: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
10: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
11: Český Blaník. V digitální síti DAB
10: i na webu radioblaník.cz.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.

maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně.

snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

0: Kapela Elán, Zanedbaný sex. Se mnou Michal Krusberský. Tak co, je ti ta písnička blízká, nebo naopak?
1: Naprosto.
0: Tak my jsme se tady chviličku bavili předtím, než skončila, a evidentně zábava pojede dál. Ovšem už jenom s Michalem Krusberským, který tady s vámi bude od 12. až do 18. hodiny. Tak Michale, co jsi přichystal pro naše posluchače?
1: No, bude to maraton českých písniček.

0: Písniček, které máte rádi, a samozřejmě spousta informací, pozvánky a zajímavosti ze světa i z domova.
1: Tak to slyšíte sami, vyplatí se poslouchat 12 až 18 Michal Krusberský a zítra tu s vámi bude Michal Krusberský hned od rána od 6.
0: Ano, to si přistanu zase.
1: Tak si přistaňte taky, tak hezké odpoledne a zítra se těším já po 12. hodině. Máme v tom trošku guláš.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
7: Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
7: Ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

0: seriálová písnička Michala Hruzy, budu ti vyprávět teď u nás na Českém Blaníku. A já vám také budu vyprávět, co si dáme v té další hodince. Po obědě nás čeká Helena Vondráčková a zblížení. Taky činnosti dorazí. A srdce nabídne kapela Krištof. Ano, budou i další české písničky, které máte rádi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den má být převážně oblačný až polojasný. Ráno a dopoledne může být místy, a to zejména ve východních Čechách, ještě déšť. Postupně čekáme lokálně přehánky a místy i bouřky. Až k večeru ubývání srážek a teploty se vracejí k 30 stupňům, čili zítra 25 až 30, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21 stupňů. Počasí za námi a teď s aktuálními zprávami dorazil David Račák.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký den přeje David Račák. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a další instituce. Řekl to poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který má přípravu reformy na starosti. Během letních měsíců dostávají oči více zabrat, proto by je lidé měli chránit slunečními brýlemi i umělými slzami, což jsou kapky, které je možné koupit v každé lékárně. Co dalšího našim očím v létě škodí, říká primářka pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
10: Klimatizace zvyšuje proudění vzduchu okolo oka, takže zvyšuje odpařování slzného filmu. Slzný film má ochrannou funkci na povrch oka, na rohovku, a v okamžiku, kdy ten slzný film není v pořádku, tak dojde k osychání oka.
9: Podle Valešové je proto dobré například v letadle chránit oči jakýmikoliv brýlemi. Ukrajinský parlament v úterý přijal demisi premiérky Julie Svyridenkové. Ta o víkendu po setkání s prezidentem Volodymyrem Zelenským na jeho návrh potvrdila, že ve funkci skončí. Na Ukrajině tím končí celá vláda. No a tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3, 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová a Belgičanku Sofii Kostoulasovou zdolala 6-1 a 6-2. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 12. hodině, čas, kdy možná usedáte k tomu dnešnímu středečnímu obědu, tak rozhodně přeju, ať chutná, ať už jste si přinesli krabičku z domova, anebo jdete na meníčko do restaurace. Já vás, milé dámy, za chvíli pozvu na dámský den ve Vojenském muzeu. To zní zajímavě, že jo? Tak si na to počkejte, na do té doby Helena Vondráčková, František Nedvěd, anebo teď Olympik a slzy tvý mámy.
11: Chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad sestro.

František Nedvěd a písnička je lék, což je velká pravda, občas taková písnička dokáže pomoci. Teď tady mám ale něco speciálního pro dámy, čas od času se koná nějaký ten dámský den, řekněme, v kině s dobrým jídlem a pitím a ukázkou líčení. Ovšem tentokrát bych vás, milé dámy, rád pozval na dámský den do největšího nestátního vojenského muzea v České republice, čili v Rokycanech. Všechno to proběhne už v neděli 19. od 10 do 16 hodin a koukám na program, můžete se tady kochat nejenom rozkvetlým záhonem trvalek, ale hlavně si tady můžete odpočinout, můžete zkusit květinový workshop, budou tady stánky s keramikou, zdravou výživou, dekorace, ruční výrobky, ochutnávka vín a spousta dalších zajímavostí. Takže pokud byste se chtěli zúčastnit, koukněte na webovky Vojenské muzeum rokycany.cz, tam se dozvíte rozhodně víc. No a víc českých písniček vám budu hrát teď hned, protože už za chvíli k tomu obědu dnešnímu nabídnu Karla Zicha, bude i Kristýna a teď hned Činasky a Drobná paralela. Tak ať vám chutná a ať se hezky poslouchá.

0: Rádio Český Blaník.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Takový malý příspěvek k tomu dnešnímu obědu. Máš chuť majoránky a karelzich. Tak pokud děláte bramboračku a nebo snad bramborové placky, tak na tu majoránku rozhodně nezapomeňte. Jinak písnička, která poprvé vyšla na albu Mosty v roce 1981, hudbu složil Jiří Vondráček a o text se postaral Zdeněk Borovec. Výborně. Za chvíli tady rozjedeme diskohrádky. Bude Hanka Zagorová, ale dorazí i Marek Ztracený a nebo kapela Krištof, tak mějte dobré odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Tahické léto v Aquapal Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapal Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
14: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
15: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
14: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
13: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
14: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
13: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
14: www.zamek-konopiště.cz.
16: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
17: Jsme Český Blaník.
18: A najdete nás i na síti všech sítí.
17: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
18: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24.

Všechno na Mars a Dalibor Janda. Teď už máme 12 hodin a skoro 42 minuty k tomu. Možná už jste po obědě a teď si říkáte, tak co, mám si ještě k té kávě dát nějaký ten dezertík, zákuseček, lívanečky, co? No, přátelé, jestli si myslíte, že když ze stravy vyloučíte cukry, takže potom na to sladké nebudete mít chuť, tak to jste na omylu. Výzkumníci teďka vzali 180 účastníků, rozdělili je do tří skupin podle množství sladké chuti ve stravě. Pak jim 6 měsíců dávali buď jídlo

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Profi voňa, s tou se nemusíte.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Co Čech, to rekordman.
16: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
17: Pojďte si s námi o nich povídat.
16: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
15: Co Čech, to rekordman.
16: Na Českém Blaníku.
15: Radio Česko.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. Ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět.

nám z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křidílek.

0: čase být.
1: No, teď je na čase dát si to dobrý kafe. Lucka Bílá za námi a 13. naopak před námi. A po 13. hodině Michal Tučný a Cesty toulaví.
2: Cesty toulaví.
1: Taky si poslechneme kapelu Jelen, Všude zdejší bude. A zavzpomínáme na pubertu, Standa Hložek, Petr Kotvalda, holky z naší školky. Na Českém blaníku české písničky, které máte rádi.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. spokojenýpes.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: deníku.
1: Zítřejší den bude převládat oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může místy ještě pršet, zejména na východě Čech bude ještě doznívat déšť a postupně čekáme jenom lokální přehánky a bouřky. Teploty ale půjdou nahoru 25 až 30 a dokonce na jižní Moravě až 32 stupňů a na horách kolem 21. Tolik počasí a co se dál děje, to sleduje David Račák.
2: Hezké odpoledne přeje David Račák. Vysvědčení voličů za reprezentaci na summitu NATO v Ankaře se politikům líbit nebude. Více než 70% Čechů totiž považuje za trapné, že zemi fakticky reprezentovaly dvě oddělené delegace. Za viníka považují lidé jak ministra zahraničí Macinku, tak i prezidenta Pavla. Kraje dál investují do péče o seniory. Například Středočeský kraj plánuje v Hožďalovicích nový domov místo stávajícího zařízení v zámku a klášteře. Kolik to bude stát, ví radní Martin Hrabánek.
3: Cílem projektu je vytvoření převážně jednolůžkových pokojů se samostatným sociálním zázemím. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera. Investice do moderního komplexu se odhaduje na 653 milionů korun.
2: Středočeský kraj teď hledá vhodný dotační program ke spolufinancování projektu. Americký prezident Donald Trump na sítích potvrdil, že Hormuzský průliv je díky americké armádě znovu otevřený pro veškerou lodní dopravu. Výjimku tvoří lodě směřující do íránských přístavů nebo převážejících íránský náklad. Důvodem je lživé a škodlivé vedení Íránu, napsal Trump. No a Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhení Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Klub to uvedl na svém webu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
0: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
1: Michal Krusberský je stále s vámi i teď 3 minuty po 13. hodině. Za chvíli se podíváme na fotbal, ale taky vám prozradím, proč je Parmazán v ohrožení. Teď je tady Michal Tučný.

Všude zdejší kapela Jelen, 12 minut po 13. na českém Blaníku. No a Španělsko včera porazilo v prvním semifinále mistrovství světa Francii 2-0. Na celém mundiálu, tak zatím Španělé dostali jen jeden jediný gól, přátelé, jestli mě paměť neplete. No a dnes je na programu druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou, tak uvidíme buď Harry Kane anebo Lionel Messi. No, zápas začne v 9 večer a my to rozhodně budeme sledovat. Celkově se na šampionátu budou hrát ještě 3 zápasy. Ono se totiž na mistrovství hraje i o třetí místo, což třeba z Eura pravda neznáme. Tak se tady se bude hrát. Tam se totiž jako o bronz samozřejmě nehraje, že jo. Taky jenom jsem zvědavý, jak to dopadne, všechno jsou to nervy, ale u nás to dopadne vždycky dobře, protože my pro vás máme české písničky a za chvíli Hanka Horecká, také Slza, ale ze všeho nejdřív Standa Hložek a Petr Kotval, a dáme si holky z naší školky.

0: Dvojice Slza, kterou můžete velmi často potkávat také na našich letních koncertech, se kterými jezdíme za vámi. No a za chvíli tady bude Pavel Bobek, tak Jelenka Filipová a Leny, samotní nejsme nic. No a posíláme písničku také všem Jindřichům k tomu dnešnímu svátku. Já zdravím kamaráda i do Brna, fotografa Jindřicha. No a za chvíli tady budu mít i Zdeňku Lorencovou a Honzu Přeučila.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
11: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
13: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autocout v Brandýse nad Labem.
14: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
15: Český blaník.
16: Český blaník.
15: Český blaník.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

0: Bájna Atlantida a Mekyšbirka na českém Blaníku. Já se trošičku obávám, aby italský parmazán nebyl taky jako ta Atlantida a nebyl trošku v ohrožení, protože za všechno mohou vysoké teploty, které teď v Evropě máme. Při teplotách přesahujících totiž 40 stupňů italské krávy spíše leží, méně žerou a tím pádem produkují až o 10% méně mléka. No a to je vedle soli a syřidla samozřejmě jednou ze tří surovin pro výrobu sýra Parmigiano. Tamní výrobci se taky obávají o kvalitu a o množství a kvůli vysokým teplotám samozřejmě vzrostly náklady, protože musí krávy chladit, koupili jim vodní sprchy, dostájí a taky nemalé náklady stojí to chlazení ve skladech, kde parmazán zraje. Tak snad o tuhletu hlahutku nepřijdeme. Rozhodně nepřijdete o české písničky, za chvíli Karel Gott anebo Plavci, ale ze všeho nejdřív Helena Vondráčková. To tehdy padal déšť.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od

0: Trum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
1: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Láďa Křížek na závěr hodiny a poslední den, než si mám. No a co, my si budeme pouštět po 14. Třeba Marcelu Holanovou, dáme si její ráno. Léto nabídne Iveta Bartošová. Léto, léto mý. A své tajemství pro změnu Dan Landa. A bude jich rozhodně víc. Další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra bude převládat spíše oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne máme místy čekat zatašeno a zejména ve východních Čechách bude ještě doznívat déšť. Postupně čekáme na našem území lokální přehánky a bouřky. Teploty budou šplhat ke 30 stupňům, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tak a teď už tady je David Račák a aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a další instituce, řekl to poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který má přípravu reformy na starosti. Extrémní vedra s teplotami přesahujícími 30 stupňů jsou stále častější. Ve městě se takové dny snášejí obtížně, řešením je únik k vodě. Pokud si jdete zaplavat tam, kde je lodní provoz, je důležité znát základní pravidla. Přiblíží je mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Pokud se blíží plavidlo, nesnažte se je přeplavat před jeho přídí. Držte se daleko od jeho boku. Ideálně v plavání zastavte a dejte o sobě vědět mávání. Uhýbejte směrem k bližšímu břehu, nikoli na otevřenou vodu. Pokud plavete sportu dál než 50 metrů od břehu, používejte výrazně barevnou koupací čepici
7: anebo plovák s reflexními barvami. Už 2 hodiny je otevřený areál v ostravských Dolních Vítkovicích, kde dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml, vystoupí i kapela Miraj nebo americké hudební duo 21 Pilots. No a španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A já doufám, že ten den máte hezký. Už je přece jenom středa, takže k tomu k víkendu máme rozhodně blíž. Za chvíli nabídneme rovnou 2 zajímavé rekordy a taky si zahrajeme Miraj, Katapult a nebo teď Marcelu Holanovou. No a Michal Krusberský je s vámi, tak přeju pohodové středeční odpoledne.
9: Očí voda slaná.

0: Kapela Mirai a oči, a my teď ty vaše oči nasměrujeme do Pelhřimova. Tady jsme měli jednak poslední letní koncert, ale tady mají také Muzeum rekordu a kuriozit a ode dneška v něm mají také nový exponát. A sice první plně pohyblivou loutku Hurvínka vyrobenou drátenickou technikou. Vyrobili pan Petr Bém a nás zajímalo, jak ho to vůbec napadlo.
1: Za první mě ta loutka napadla z toho důvodu, protože Hurvínek slaví 100 let, takže na počest toho Hurvínka, takže jsem si udělal, nebo chtěl jsem udělat tu loutku, chtěl jsem první udělat jakoby jenom figurku Hurvínka. Jenomže jsem říkal, bylo by to v rámci možností jednoduchý, takže jsem si to chtěl jako stížit jako dráteník, takže jsem si říkal, hele, zkusím udělat plně funkční loutku, aby se to hejbalo všechno. Takže jsem na to konto začal prostě vymýšlet kostru. Já jsem první udělal jenom jakoby hlavu, rám, tělíčko, no a pak jsem začal k tomu přidělávat ruce.
0: No a bylo hotovo. Tak já ještě dodám, že 37 cm Hurvínka tvoří víc než 500 metrů drátu. Takže gratulujeme k takovému úspěchu a vy se na něj můžete do Pelhřimova přijet podívat. Teď Iveta Bartošová a Léto od nás. Dobré odpoledne.

0: Kapela Činasky, která je na hudební scéně víc jak 30 let a teď Michal Malátný také prohlásil, že ho stále baví hraní v malých městech a rozhodně nepřipouští, že by někdy nějaký koncert odflákl. Ať už je to pro pár lidí nebo pro pár tisíc lidí, vždycky to dělá naplno. No a my jsme si dali teď písničku Slyším tvoje kroky. Za chvíli už si dáme Hanku Zagorovou a taky Michala Davida a písničku Nonstop.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

tebe tolik let. Už tě znám, schody

0: kilometrů. Nejdelší uběhnutá vzdálenost jednotlivcem byla 60 km a 970 metrů a my všem těmhle lidem gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní. Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
7: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Rádio Český Blaník.

0: Ostravská kapela Buty a jejich tata, tak pozdravujte i své tatínky. Ten můj se rozhodl, že si na stará kolena pořídí klimatizaci, takže mám já o zábavu postaráno. No a za chvíli ode mě taky Anna K. Na malou chvíli.
1: Znám tě už tolik let.
0: Pustíme si Xin Lake za jeho Popelku.
2: Popel a hrách.
0: A ještě nás čeká Jirka Korn. No prostě budou další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra bude převládat oblačná až polojasná obloha. Ráno a dopoledne můžeme ještě čekat místy déšť, zejména ve východní polovině Čech. No a postupně čekáme lokální přehánky a také lokální bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě tam samozřejmě bude zase tepleji, až 32 naměříme. No a na horách kolem 21. A teď už Monika Holubová, která vystřídala Davida Račáka, dáme si odpolední zprávy.
8: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty opět vzroste o desítky haléřů. Benzín zítra oproti dnešku zdraží o 2,30 haléřů na 2,40 korun a 21 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 12 haléřů, což je o 78 haléřů víc než dnes. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Od pondělí se ceny budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ceny tak pravděpodobně stoupnou. Na Jihočech silné bouřky. Varování platí až do 10 večer spíš ve střední a dolní části Jihočeského kraje a v Plzeňském pro Horažďovicko, Klatovsko a Sušicko. Na Moravě pak začne zítra výstraha na zvýšenou zátěž teplem. V pátek tam bude až 34 stupňů. Úsporné LED osvětlení postupně nahrazuje starší lampy. Výjimkou není ani Turnov v Českém ráji, kde si už radnice nechala zpracovat i speciální generál veřejného osvětlení. Co přesně to je, vysvětluje starosta Tomáš Hoke.
9: Takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35 nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
8: Turnov chce mít úspornější LED svítidla na všech sloupech do roku 2030. Zimní srážky pomáhají zmírňovat dopady sucha v nížinách víc než v horách. Zjistili to vědci s tím, že zatímco v nížinách může voda ze zimních srážek zmírňovat půdní sucho ještě několik měsíců po zimě, v horských oblastech půdu opouští rychle a zásobuje podzemní vody a prameny. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne vám dál přeje Michal Krusberský, za chvíli 3 ve 3 a teď Anička K. na malou chvíli.
11: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Přeber si to sama.
1: No přebrat si to budete moci s Xindlem X už brzy v Rýgrových sadech v Praze, kde bude vystupovat 18.
2: Rádio Český Blaník.
3: 3 ve 3.
1: Ovšem teď dáme prostor hudbě. Jak jinak v rádiu, že? Jenže hudba, ta má mnoha podob, že jo? Mnoha interpretů tady máme a hudba může i léčit, o tom už jsme se dneska bavili. Takže my vám dáme hudbu ve třech podobách. Jedna klasická v podání Karla Gotta a Jitky Zelenkové s názvem Hudba není zlá. A pak budou Lunetik, ať je hudba tvůj lék. No a zavzpomínáme i na Jirku Schellingera. Hudba radost dává. Tak doufám, že přinese i vám dobrou náladu a já přeju z Českého Blaníku dobré odpoledne.
3: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.

0: Jirka Schellinger, hudba radost dává. No ano, my jsme v rámci 3 ve 3 dneska měli písničky, kde hudba léčila, dalo by se říct. A já doufám, že vás potěší i ty další. Bude Helena Vondráčková a za okamžik oblíbené Jirka Korn. Ještě tě mám plnou náruč.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Rádio Český Blaník.

0: Erik Aresta, Barbara Hasčáková, Keď príde láska. V 15 hodin a 43 minuty tady u nás na Českém Blaníku.
1: Písničky k táboráku.
0: Možná už jste to zaregistrovali, možná ještě ne, ale my vám, přátelé, o víkendu budeme hrát k tomu vašemu rožnění, grilování, k těm vašim táborákům, které si uděláte třeba doma na zahrádce a budete opékat špekáčky s vašimi dětmi a podobně. Tak každou sobotu a každou neděli mezi 19. a 22. hodinou vám hrajeme písničky k táboráku a třeba tam zazní i tahleta. Od Michala Tučného a Fešáku a může tam být třeba i František Nedvěd. A dokonce i Babi Daněk. Tak nezapomeňte, každou sobotu a neděli mezi 19. a 22. hodinou.
1: Písničky k táboráku
2: na Českém Blaníku.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte

0: Na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Rádio Český Blaník.

krušky od sklenic. A jinak nezbývá tu, jak vidím, pane, ale v skutku vůbec nic. Když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích.

jak se sluší na pozdrav. Snad aspoň kávu, pane, který jste vypil tolik káv. Mohl jste mi nechat, pane, vy nejste rozťák.

jen byste si mě všimnul blíž. Dík vám jsem naplněna, a proto, pane, sám jí smí. A s vděkou celá

0: kapela Olympic, Vlak, co nikde nestaví. Stejně jako to naše vysílání, to stále pokračuje dál a za chvíli už to bude s Petrem Novákem. Hvězdičko blízkavá si pustíme. Necháme vlajky vlád s hetrikem a dáme si novinku kapely Krištof a Dominiky Aladin, Půlnoční hřích. To jsou české písničky, které máte rádi, za chvíli v nich budeme pokračovat.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra má převládat spíše oblačná až polojasná obloha. Ráno a dopoledne může ještě místy být zataženo a zejména ve východních Čechách máme čekat doznívající déšť. Postupně čekáme bouřky a déšť jenom lokálně. Teploty 25 až 30 stupňů nás čekají, na jižní Moravě až 32 a na horách do 21 stupňů. Teď už přispěchala Monika Holubová, která ví, co se dál děje.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Podle francouzských četníků specializovaných na operace v Alpách je navíc třetí člen výpravy zraněný. Jednou z obětí byl také horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Státní zemědělský intervenční fond dál čeká na výzvu ke spolupráci s úřadem Evropského veřejného žalobce. O zahájení trestního řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert včera informoval server Seznam zprávy. Úřad tak reaguje na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. V Praze bude na Pankráci omezen v provoz. Od pondělí tu začne oprava křižovatky u ulice Hvězdova a práce tu potrvají do 3. srpna. Jak tu bude provoz vypadat, vysvětluje mluvčím 4. městské části Edita Řeháková.
8: V ulici na Pankráci zůstane před obchodním centrem Arkády obousměrný provoz, stejně jako je tomu dosud. Naopak řidiči neprojedou z Pankráce do ulice Sdružení směrem do Nuslí a stejně tak nevjedou ulicí na Jezerce a Sdružení na Pankrác.
7: Změny čekají také autobusy linek 188 a 134. Ceny ropy se po další eskalaci bojů na Blízkém východě zvyšují. Oba hlavní typy popoledně přidávaly přes 1%. Trh mimo jiné reaguje na zprávu, že americký prezident Donald Trump znovu uvalil námořní blokádu na všechny íránské přístavy. Íránské revoluční gardy pak pohrozily, že uzavřou všechny ostatní vývozní koridory. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ať už míříte z práce domů, anebo někam k vodě, tak vám přejeme šťastnou cestu a rozhodně hrajeme. Teď Petra Nováka, hvězdička blízkává je tady, no a Michal Krusberský je stále s vámi.
9: Hrozně ráda máš ten grel tam přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: Tohle byl Petr Kolář, Když láska krouží, 12 minut po 16. na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A my si za chvíli dáme Tomáše Kluse, který v květnu oslavil 40. narozeniny a momentálně ho můžete vidět také na letní scéně divadla Kampa, kde hraje v novém představení Klan Baťa ke 150. výročí narození Tomáše Bati. No a jakou písničku dneska rozebereme? Dáme si písničku A pak. Tak Tome, jak to bylo s touhle písničkou?
3: Jak pak s A pak? Píseň A pak vznikla původně jako píseň k filmu, nebo k seriálu teda, a nebyla přijata, ale mně se tak strašně líbila, protože se jako brutálně vlastně trefila do mého životního období, které jsem prožíval, a jak se snažím o tu autenticitu nekonečnou, tak jsem si prosadil to, aby ta píseň byla nakonec opravdu zařazená i na desku. A vznikla na terase našeho nuselského bytu poslední rok, co jsme tam bydleli, a mám ji strašně spjatou s výhledem, ačkoliv se tam zpívá o koních a o přírodě, tak já ji mám spjatou s výhledem z nuselské terasy do vnitrobloku, kam jsem vždycky chodíval si tak posedět a popisovat stránky. No, tak takhle vznikla, prostě tak spontánně a nostalgicky.
0: No prosím, tak je fajn, že si to Tomáš prosadil a ta písnička nezapadla, protože si ji hrajeme doteď.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

plavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

ten podivnej tvor, co to píská, no to je síla. Stejně zvládnem tenhle ten mač,

0: Nechte vlajky vlád a hat-trick na českém Blaníku a pokud dneska půjdete s kamarády na pivo, nedivil bych se v tom počasí a něco s tím udělejte, dejte si klidně o jednoho půl litra víc, protože tady čtu, že české pivovary loni zase uvařily o 894 hektolitrů piva méně než rok předtím, takže pořád nám to klesá a to není úplně fajn, když jsme vyhlášení jakožto pivařská velmoc, tak s tím musíme trošku něco udělat a já vám k tomu rozhodně budu hrát Heidi, Jarka Nohavico nebo kapelu Krištof už za chvíli.
1: Lehnu si, zvednu si nohy, čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
6: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
9: Ty jo... My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
10: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
9: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
10: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
9: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
13: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuznává.

0: Jo, když jdou na mužskýho léta, tak se dějou prapodivné věci. Balda Matuška dospíval v 16.41 a já připomínám, že i v příští hodince vám budeme hrát na přání. A pokud byste chtěli tomu svému mužskému, anebo té své milé, zahrát nějakou písničku na přání, tak teď je ten správný čas nám přes WhatsApp na číslo 720-836307 poslat i vaše vzkazy, vaše přání, co bychom vám měli nechat zahrát a komu. Jo, takže za chvilinku budeme hrát na přání, ale ještě dřív Michal David a taky Činasky a Hlavolam.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
12: Asi 100 000.
11: A ty s tím nic neděláš, jo?
12: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
11: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
12: No tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
11: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Slavík odletěl, naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevěděl, jak mé tiché rozloučení s Josefínou zabolí.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, posé léto a v něm ty a já.

0: Tak tohle byli Valda Gang, o Zuzano, ale v kalendáři máme Jindřichy, tak pánové, všechno nejlepší a za chvíli od nás také Karel Gott a Gabriela Gunčíková. Bude klasika od Michala Penka o bláznech a ještě si pustíme Dalibora Jandu. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrtek bude převážně oblačný až polojasný. Ráno a dopoledne můžeme ještě místy čekat zataženo a zejména na východě Čech. Tam bude ještě doznívat déšť. Jinak v průběhu dne čekáme srážky jenom lokálně a teploty budou šplhat zase ke 30 stupňům. Na jižní Moravě až 32 a na horách do 21. S dalšími informacemi už dorazila do studia také Monika Holubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Zbourání vyhořelé budovy 34 ve Zlíně zabere odhadem několik týdnů. O tom, jak společnost prázdné místo využije dál, nechce majitel budovy zatím spekulovat. Objekt, který schořel minulý týden ve čtvrtek a částečně se zřítil, si firma zatím převzít nemohla. Hasiči totiž požár budovy s 11 nadzemními podlažími nadále likvidují. Kladenští policisté vyšetřují dnešní nehodu dvou autobusů pro podezření z obecného ohrožení. K nehodě, při které bylo zraněno 17 lidí, došlo u Lidic. Jedna žena utrpěla středně těžké zranění hlavy a do nemocnice ji přepravil vrtulník. Další zranění jsou lehčí. Letní prázdniny znamenají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkoušku. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. A víc tomu říká mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
9: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
8: Díky nim se rodiny můžou užít víc zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Číně byl zadržen český občan. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdilo ministerstvo zahraničí s tím, že jsou s ním čeští diplomaté v Pekingu v kontaktu. Zadržený muž je český podnikatel, který v Číně obchodoval. Tamní bezpečnostní složky ho zadrželi na letišti už na konci června a od té doby je ve vazbě. Z čeho je obviněný, není jasné. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A dobré odpoledne i vám všem, kteří ladíte Český Blaník. Za chvíli budeme hrát na přání a stále ještě přijímáme vaše žádosti na WhatsAppu na čísle 720 836307. Tady si můžete zažádat o písničku na přání. No ale do té doby Věrka Špinarová, nebo teď Karel Gott a Gabriela Gunčíková. A Michal Krusberský je s vámi.

0: Michal Penk, který se před rokem snažil o velký comeback, ale zatím jsem nic zázračného ještě nezaznamenal. O bláznech jsme doposlouchali skoro 16 minut po 17.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Tak kdo pak nám napsal, zahrajte, milý Blaníčku, písničku od Nadí Urbánkové, Svatební průvod. V sobotu nás s přítelem čeká totiž taky svatba a já už jsem pěkně nervózní, jestli vydrží počasí, napsala nám Terka. Tak Teresko, i kdyby pršelo, tak vám bude pršet štěstí, že jo? Takže žádné stresy a hlavně si ten svůj svatební den pořádně užijte. A my vám už teď posíláme písničku.
1: Písnička na přání. Na

0: Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na pláž.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, tak můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Radio Český Blaník.

0: Dalibor Janda, žít jako kaskadér, tak vy nebuďte rozhodně kaskadéři za volantem, abyste nedopadli jako někteří naši politici, a rozhodně vám za chvíli i na cesty posíláme kapelu Škvor, budou i balet, anebo Janek Ledecký. Jenom láska, za malý okamžik.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu, a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
11: Český blaník.
12: Český blaník.
13: Český blaník.

0: dá.
1: Slovenská zpěvačka Jana Kirchner a Pokoj v duši, tak doufám, že jste v pohodě i při středečním odpoledni. No a pokud máte chvilku čas, tak se podívejte i na naše webové stránky radioblaník.cz, protože tam si můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka, kde si náš kolega Daniel Rumpík povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tentokrát probírali kafe. Ano, a třeba jsme se zajímali o to, jestli máme my Češi raději kávu hořkou nebo kyselou.
2: Češi, když už to je postavíš před to dilema, jestli má být káva hořká nebo spíše kyselejší, tak se jednoznačně staví za tu hořkou chuť. Mm-hmm. Ale ta nejvyšší skupina nám říká, že by to vlastně mohlo být nějakým způsobem vyvážené. Čistě preferentů té kyselejší kávy, těch kyselejších tónů, jsou jednotky procent, ale myslím si, že zase se to tím, jak ta generace se obměňuje a spíš ty nejmladší ročníky mají rádi tu kyselější kávu, tak se tohleto procento bude postupem času zvyšovat. Mm-hmm. Kdo ví, jak intenzivně, ale myslím si, že třeba, jestli jsme aktuálně na nějakých 5% těch, kteří preferují tu kyselou kávu, tak můžeme být za pár let třeba na 10.
1: No prosím, zajímavá čísla. Celé povídání si můžete poslechnout, jak už jsem říkal, na našem webu radioblaník.cz a nebo to můžete mít i s obrazem na YouTubeovém kanále. Tak tam mrkněte a já vám za chvíli posílám Helenu Vondráčkovou. Také bude poetika a blízko.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně vráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach. S námi to zvládnete.
8: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník.

0: 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník.

0: Petr Kotfald už je v tahu a já budu za chvíli taky, ale ještě předtím vám prozradím, co budeme poslouchat po 18. hodině. Například Miraj a Jahodu. Taky budeme malovat s Divokým Bilem. A pro Emu zaspívá Michal Hrůza. Prostě české písničky, které máte rádi i po té 18. hodině.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly.
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
5: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
6: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zítra ti to tam pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude většinou oblačný až polojasný, ráno a dopoledne máme čekat ještě zataženo a zejména na východě Čech bude ještě doznívat déšť. Postupně čekáme lokálně přehánky nebo bouřky a srážky budou ubývat až večer. Teploty zase vyskočí ke 30, na jižní Moravě dokonce naměříme až 32 a na horách do 21 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď poslední zprávy s Monikou Holubovou.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Pokud by Filip Turek čelil kvůli nehodě trestnímu stíhání, imunitu by nevyužil. Řekl to dnes Blesku s tím, že k okolnostem havárie už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. To se převrátilo na střechu a jeho řidič je v pracovní neschopnosti. V Chlupicích u Prahy hoří zemědělský objekt. Hasiči mají v ulici k dýmači 30 kusů techniky a vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Oheň už mají pod kontrolou a nyní nasazují dron, který celý prostor monitoruje. Umělá inteligence stále víc ovlivňuje náš každodenní život. O tom, jak mění naše současnost i budoucnost, vypráví ode dneška farálu Portu 1560 v Českém Krumlově venkovní výstava Umělá inteligence a civilizace. Co všechno návštěvníkům nabídne, to říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
14: Na velkoformátových panelech představí, jak umělá inteligence mění svět, jaké přináší příležitosti, ale samozřejmě i rizika a jakou roli v ní hraje člověk. V součástí programu je také beseda s autory výstavy, která se uskuteční 17. července od 16 hodin v paláci Portu 1560.
13: Vstup na výstavu i besedu je zdarma. Expozice je k vidění do 5. srpna. Spojené státy v poledne zahájily další vlnu útoků proti Íránu. Cílem je oslabit vojenské kapacity 93 milionové země, které íránské síly využívají k útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Bližší podrobnosti o úderech a jejich dopadech zatím nejsou známy. Tolik zprávy a teď je tu Michal.
12: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak, jsem tady, ale pomaličku se s vámi taky budu loučit, protože se uslyšíme zase zítra v 6 ráno. Do té doby vám přeju pohodu a dobrou náladu a posílám kapelu Miraj. Tady je Jahoda, vy si ji klidně dejte i s tou šlehačkou a udělejte si dál hezký večer s Českým Blaníkem.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
3: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.

0: Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Random.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrust na něj dej.
6: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
7: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Český Blaník.
1: Já, nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Český Blaník.
9: Český Blaník.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
6: Radio Český Blaník.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
3: Ekokom.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
6: Pojďte si s námi o nich povídat.
7: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto/štěpánek.cz.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

0: smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých,

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

sezóna. Jenom Meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy,

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý,

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
1: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
2: Je, tak děkuju moc.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Jela jsem s Marcelou a Martou

0: Rádio Český Blaník.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdb.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Richie a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
4: Český blaník.
5: To je blaníček.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak ty přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

tak jako se dáváš vodě, vezmu si tě já zloděj, už v tom vážně plavu.

a až budeš stát na prahu, všechny peníze dal bych za odvahu. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teče.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.